0: že v Poprade a okolí nás nebudete počuť od 8. A vy reagujete.
1: Chlapci z Lakturovne Poprade, si asi vážne fajčia, Samko, lebo je 8.02 a stále vysielate. A stále vás počujem.
0: Tak si to vám.